Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýlem si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, kluci za dveře nepůjdou, lektorky na základních školách otevřou téma menstruace. A to si myslím, že je správné. Už žádný trapný šepotaní schovávání vložek v rukávu. Brněnský magistrát po loňském testu rozšiřuje interaktivní workshopy o menstruaci těla a dospívání do 40 základních škol. Lektorky k žákům 4. a 5. tříd vyrazí během září. Palec nahoru, chválíme, zdravíme a posíláme další hit.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map. I na to koukneme u nás ve vysílání Krokodýla. Afrika má být na mapách větší, Grónsko naopak menší. OSN podpořila změnu, která může časem proměnit mapy světa, na které jsme byli dlouho zvyklí. Nejde přitom o přepočítávání rozlohy kontinentu, ale o snahu používat takové mapové projekce, které lépe odpovídají skutečným rozměrům. Tak jenom abyste viděli, jaká změna nastane teď. Další je od nás Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5:31, k tomu dobré ráno, dobrý den, troufám si, že dnes se stává o něco lépe. Proč no? Tak protože je pátek 11. září. Denisa a Denis dneska slaví svůj svátek ze studia Radia Krokodil. Dobré ráno, přeje Tonda Kala, Katka už taky dorazila, chystá zprávy na 6:00. Co dneska asi budeme zmiňovat, to je 11. září. Říkáte si, počkat, co se něco stalo? No, to bylo celkem dost drsné, ano, stalo se to útok na dvojčata a se asi tak jako připustíme všichni, ty teroristické útoky ve Spojených státech odstartovaly takzvanou válku proti terorismu a byly poměrně dost zásadní. Nevím, jestli, Matej, co jste dělali vy, já pokud se nepletu, tak úplně přesně vím, nejsem si jistý, jestli to bylo nebo středa, to taky zjistíme, ale vím, že to bylo ve 3:00 odpoledne místního času, tedy ve státech to bylo v 9:00 ráno, no asi vzpomínat dneska budeme, taky si možná řekneme, co se za tu dobu změnilo. Co se u nás změnilo? No tak opět jsme posunuli částku, o kterou hrajeme v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Opět jsme ji posunuli nahoru. Taky víme, jak to bude s klimatizací a taky víme, že dneska budeme rozdávat benzín zadarmo. No máme toho pro vás poměrně dost, tak buďte s námi. Dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:45. Deštníky dneska sebou, dopoledne pršet bude, odpoledne už by nemělo. Co se týče teplot, tak ty jako fakt moc vysoké nebudou. Teď máme třeba v centru Brna 12,5 stupně. V podstatě stejně je po celé Moravě. Dám si, že třeba chladněji je Bežďaru nad Sázavou, tam mají jenom 9 stupňů. No a ty odpolední teploty by měly být pouze mezi 15 až 18 stupni. Takže deštník sebou a oblíct. Dobré ráno.
2: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká Šance Fest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion. Fandíme s vámi.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: 5 hodin 59 minut, tomu dobrá zpráva, pátek. Pátek 11. září, právě dnes, právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké ráno, přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné páteční ráno, hřbitov v Židenicích čeká obnova, i o tom ve zprávách.
0: Co si dáme po 6. hodině? Například bude Dua Lipa. Depeche Mode. A taky Eva Farna. Dneska bude pršet, dopoledne bude pršet, odpoledne by asi mělo pršet méně. Alespoň to říkají meteorologové, čerpám z jejich informací. Jak to vypadá s teplotou a bude vypadat s teplotou, tak v Brně máme 12,5 stupně, odpoledne by to mělo být mezi 15 až 18 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v Židenicích se dočká obnovy. Práce budou zahrnovat obnovu cest či opravu obvodové zdi a rozvodu vody. Investiční záměr schválili brněnští radní. Projekt by mohl vzniknout příští rok. Cena rekonstrukce

0: neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičiny u Jemnice. Nového ultimátního šampionátu se v Budapešti ode dneška do neděle zúčastní 381 atletů z 65 zemí do vybrané společnosti, která bude bojovat o lukrativní prémie v celkovém objemu 10 milionů dolarů, se kvalifikovala i trojice českých atletů Lourdes Gloria Manuel, Volodymyr Myslivčuk a Jan Štefela.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 u nájezdu na D1 od Bratislavy se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se zatím tvoří od druhého kilometru, zdržení bude pravděpodobně narůstat. Zpomalující kamiony očekávejte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1, a to už od 175. kilometru. Jinak je provoz zatím na jižní Moravě v celku plynulý. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: co změnit dřív? Dneska, no. Dneska výherce, já klimatizace, peníze, lístky na zbrojovku, benzín.
1: Ježišmarja, to bude dneska tak strašně našlapaný.
0: Máme toho hodně, přátelé. Ať se nám daří společně s námi. Dobré ráno.
1: Hezký den.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu pojďme se podívat, co přineslo 11. září. Například 11. září roku 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil. Moc dobré. V roce 1861 byla čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách. V roce 1951 takzvaný vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranicí do americké okupační zóny v Bavorsku. V roce 1966 se českoslovenští volejbalisté stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. V roce 2001 automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. Pojďme do světa. Co se stalo zajímavého, co stojí za zmínku, tak například v roce 1941 blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. Mrknem taky na rok 1969, kdy na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohnem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. No a pomalu, ale jistě se dostáváme k roku, na který si asi, troufám si říct, pamatujeme úplně všichni. Rok 2001. I když možná ještě zmíníme rok 1989, kdy se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem a přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. No a rok 2001. Proběhly teroristické útoky ve Spojených státech, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. V roce 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Darna nad stejnojmenným libýským městem, jejíž následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. Kdo dneska slaví narozeniny? Například muzikant Moby, ten dneska slaví 61. narozeniny. A zatím jediný muž, který jel ve Formuli 1 v českých barvách, Tomáš Enge, dneska slaví kulaté 50. narozeniny. I s ním se uvidíte, pokud budete chtít, o víkendu v Brně na okruhu, neb se tam 100% zastaví. Kdo dneska slaví svátek? Dneska slaví Denisa a také Denis. My gratulujeme, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Shakira na Krokodýlu, 18,5 minuty po 6. hodině. Pokud budete v téhle chvíli vyrážet ven, vemte si sebou deštník, prší tam a během dopoledne by pršet mělo. Odpoledne by nám mělo ustat déšť a teploty stoupat, ale nemoc vysoko, má být maximálně do 18 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vlákna, která vznikají podobně jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Vyvinuli je vědci z výzkumného centra CEJTEC VUT v Brně. Speciálně upravená celulózová mikrovlákna, která v laboratorních testech účinně potlačovala bakterie, lze použít k výrobě pleťových masek. Jedinou brněnskou městskou částí, kde se poří nových komunálních volbách s jistotou změní vedení, jsou Maloměřice a Obřany. Stávající starostka Ludmila Kutálková už post neobhajuje. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek. V archivu lze hledat prostřednictvím AI asistenta. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Už mě z toho dochází hlas. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: Ještě, že je pátek.
3: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro
1: doma. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Je dobré mít přítele na celý život.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je půl sedmé a my na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl a dneska odpoledne nadělíme někomu z vás klimatizaci včetně montáže zadarmo.
2: Připomínáme, že společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok.
1: Pokud někoho znáte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak mrkněte a napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
2: Dneska už se někdo dočká.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 u nájezdu na D1 od Bratislavy se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se zatím tvoří od druhého kilometru. Zdržení bude pravděpodobně narůstat. Zpomalující kamiony očekávejte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 a to už od 175. kilometru. Jinak je provoz zatím na Jižní Moravě v celku plynulý.
1: Mám tady jednu nehodu, další. Na příjezdu do Adamova po silnici 3. třídy ve směru od Blanska zasahují hasiči a policie u nehody osobního auta. A pojďme také na Jihlavsko. Na trase z Jihlavy do Brtnice u odbočky na Příseku havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé, jsem hodně zvědav. Jdeme za dětmi a téma je tak trošku hantecové.
2: Ptáme se na takové v uvozovkách povolání. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, kdo je to a co dělá čorkař.
3: Čorkař znamená, že pořád čůrá.
4: Pořád do kolečka po sobě čůrá.
5: Že pořád jí čočku.
6: Čorkař, já si myslím, že znamená, že pořád něco čorká. Že pořád něco bere, krade.
7: Něco furt krade v obchodě a pak si to nechává, dává na sebe.
1: Zajímavé, děti věděli a znají brněnský hantec.
2: No, hlavně čorkař nejí čočku, ale měl by dostat čočku.
1: Přesně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 4 minuty a bude 6:45. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Pokud budete v téhle chvíli vyrážet deštníky sebou, prší nám tam a během dopoledne by pršet mělo podle meteorologů. Odpoledne by ty srážky už měly doznívat a teploty budou stoupat, ale nemoc. Dneska maximálně do 18 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Fakulta architektury VUT v Brně dokončila modul nové antarktické stanice CZ Eco Nelson. Sloužit bude jako prezentační, ale mohl by být reálně využívatný právě i v Antarktidě. V brněnské zoo dnes začíná festival Smečky se 3 dny tematického programu zaměřeného na zvířata a přírodu. Každý den s jiným tématem. Den stáda, den hejna a den smečky. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program pro děti i dospělé, hry, tvoření a komentovaná krmení. Dnes je to přesně 25 let od tragédie, kdy členové islamistické organizace Al-Kaida 11. září 2001 unesli dopravní letadla a nasměrovali je do věží Světového obchodního centra na Manhattanu a do Pentagonu. 4. letadlo se zřítilo na poli v Pensylvánii. Útoky si ten den vyžádali téměř 3000 obětí. Počet obětí útoku dodnes narůstá. Ke konci letošního července na nemoci spojené s tragickou událostí zemřelo celkem 9677 lidí. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Souček se zranil 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Fandíme s vámi.
8: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šance Fest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
7: Fandíme s vámi.
9: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Smetana.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Krokodýl, vaše letní rádio.

0: I'll Eat You Wake Me Up na Radio Krokodýl 9 minut před 7.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pokud nemáte program na dnešní podvečer a máte doma brusle, kola, koloběžky nebo longboardy, tak dneska společně vyrazíme městem Brnem.
2: Stras je dneska v 18.30 u Autopalas na Řipské Brno Slatina a startujeme jízdu Brnem v 7 hodin večer.
0: Čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letišti a zpátky se dorazí tak kolem 8:30, takže nejenom přilbu, ale také pořádné osvětlení určitě sebou.
2: Jinak o bezpečnost se jako vždy postará městská policie Brno a hudební atmosféru dodá Radio Krokodýl. Pojedeme s vámi, tak v 7 večer vyrážíme, těšíme se na vás.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Nádherná francouzština zněla na krokodýlu. Zas to byla. 2 minuty a bude 7 hodin. Dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jé!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Za minutu bude 7 hodin, vy jste s Radiem Krokodil, kde má Katka připravené další zprávy.
7: Hezké ráno, čeká nás veselý víkend. Dnes totiž začínají znojimské i pálavské vinobraní, podrobnosti za chvíli.
0: Bude velmi veselý víkend. Co si dáme po 7 hodině? Například ale Farben. ATC. A taky dáme půlnoční hřích. Venku nám prší, není to nějaký hustý přívalový déšť, ale prší a během dopoledne pravděpodobně pršet bude. Odpoledne by mělo být po dešti a teploty by měly lehce stoupnout na 15 až maximálně 18 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Masarykova univerzita zavádí do informačního systému nástroje generativní umělé inteligence. Uživatelé se například budou moci zeptat na praktické věci spojené se studiem a fungováním univerzity. AI má postupně usnadnit také práci pedagogů a převzít část administrativních úkonů.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
7: Portrétní miniatury z 18. a 19. století z Moravských hradů a zámků představuje výstava na zámku v Lisicích. Panelová výstava doplněná sbírkou miniatur Lisického zámku bude dostupná do konce sezony, poté na adventních akcích a naposledy příští rok o Velikonocích.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
7: Dnes začíná znojemské historické vinobraní s oslavami 800 let města. Návštěvníci se mohou těšit na 14 multižánrových scén, historický průvod krásný.

0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 175. kilometru. V jihomoravské metropoli se jezdí zatím bez výraznějších komplikací. V Hodoní na Brněnské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Uzavřená zůstává po nehodě osobního vozidla s nákladňákem silnice z Brna na Uherské Hradiště u sjezdu z D55. A na příjezdu do Adamova po silnici třetí třídy od Blanska zasahují hasiče a policisté u nehody osobního auta. Pro Rádio Krokodýl z Globázy stánce Jakub Telšár.
1: Kubo, děkujeme, není to všechno. Pozor, dejte na příjezdu do Vyškova v Dědické ulici ve směru od Richtářova. Je tam na vozovce kamení. A pozor taky dejte od Hračan ve směru na Sentice. Takové esíčko, říká se tomu Myšákova zatáčka. Nevím proč, žádného Myšáka neznám.
3: Ani... To máte nějaký specialitky.
1: Máme, já jsem zeptal kluku, jako nikdo neví. Jestli to Myšákova tak tankové esíčko, tak tam se teďka řeší nehoda, jsou u toho i záchranáři. Tak prosím pěkně, dejte pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme pátek a víme, že v neděli někteří z vás půjdou na marmeládové slavnosti.
1: Budeme soutěžit o vstupenky v soutěži s brněnským Hantecem a to už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho: hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Šeně Twain na Krokodýlu dospívala 11 minut po 7, kde je pro vás připraven brněnský Hantec. O co hrajeme? Máme pro vás rodinné vstupné, tedy 4 vstupenky na marmeládové slavnosti a k tomu taky marmeládu. Ty slavnosti se budou konat teď v neděli v Řečkovicích v amfiteátru a bude to samozřejmě 13. září.
2: Pokud chcete být u toho získat vstupenky zdarma, tak volejte hned teď studio 603 103 103.
1: Někdo nám volá, kdo pak Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, to je Štefan.
1: Nazdar Štefane, co ty a marmeláda?
3: No výborně, ale musí být domácí.
1: Jo, a jakou nejvíc?
3: No, třešňou. S giršle.
1: S čím?
3: Giršle, třešně.
1: Jo, aha, jo, dobře, tak jo, jsme jako přišli do Hantecu. Tak, asi to pro tebe problém nebude. Žanek,
3: nevím, uvidím.
1: Žanek se ptá.
4: Gomite, co pak je to rozbité ciferník?
3: No, to je jednoduchý.
1: No, to je, dvojtečka.
3: Rozbité obličej.
4: Rozbité ciferník je potlučený obličej.
1: Stává se ti to někdy?
3: No, když jsem byl mladší, tož teda párkrát jsem dostal.
2: Tož párkrát.
1: Když jsme byli,
3: když
1: jsme byli mladí, tak se to občas stávalo. Hele, no, jdeš na ty marmeládové slavnosti. Gratulace.
2: Blahopřejeme.
3: Určitě to využijím. Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 7:17 k tomu, pokud jste ještě nevyrazili ven, deštník si vemte sebou, během dopoledne má pršet. Odpoledne by podle meteorologů mělo přestat. Teploty maximálně do 18 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Řidiče čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice v Brně, která souvisí s přestavbou mimo úrovňové křižovatky Brno-Jih. Důvodem je demontáž podpůrné z kruže mostu. Ulice nebude v sobotu a v neděli průchodná ani pro chodce a cyklisty. Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu nového kolektoru pod Českou ulicí v centru Brna. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin našeho času. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Aktuálně z Brna.
6: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj.
10: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
11: Tvůj pocit po projektu.
12: Jipi!
13: Jé!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
11: Hornbach. S námi to zvládnete.
14: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Je dobré mít se komu svěřit.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: protokolu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Je přesně 7:30 a přichází den, na který se spousta lidí těšila. Velké derby.
2: Ano, je to tak. Už zítra si to rozdá zbrojovka s brněnským rivalem Artisem, a to od 15 hodin. Zbrojovka v tabulce 4., Artis 13. Říkám to dobře?
1: Ne, zbrojovka je 7. čověče.
2: Fakt?
1: Nebo takhle, oni mají od 4. do 7. místa mají 13 bodů a tady je uvedená tabulka, na kterou se dívám já. Olomouc jakože 13, dobře, pak je Jablonec, Teplice a zbrojovka, taky se 13 body.
2: Tam ještě rozhoduje. Mě trošku jiná tabulka teda.
1: Prosím vás pěkně, co je ale jasné, je to, že se bude hrát derby. Kdybyste chtěli...
2: A vstupenky budou vaše, tak volejte hned teď 603-103-103.
1: Ukažte nám, jak pěkně zafandíte a ty vstupenky budou vaše. Troufám si říct, že tenhle zápas je zájem. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
3: Bob.
1: Bobe, dobrý den, chodíte na fotbal?
3: Posledně jsem byl.
1: Posledně jste byl a líbilo se?
3: No, celkem jo.
1: Celkem jo, to je dobře. Ukažte, jak budete fandit.
3: Zbrojovka do toho.
1: Já myslím, že to bude stačit. Bobe, užijte si fotbal, gratulujem, je to vaše, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Rukomu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice s informacemi, jak to tam vypadá, je teď tady Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 175. kilometru. V jihomoravské metropoli se jezdí zatím bez výraznějších komplikací. V Hodoní na Brněnské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Uzavřená zůstává po nehodě osobního vozidla s nákladňákem silnice z Brna na Uherské Hradiště u sjezdu z D55. A na příjezdu do Adamova po silnici 3. třídy od Blanska zasahují hasiče a policisté u nehody osobního auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:58 jdeme za dětmi a téma počítače.
2: Ano, ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kdo je to ajťák.
3: Že asi pracuje na iPadu jako můj taťka. Že asi jezdí autem. Můžou třeba to práce jezdit autem. Opravář, myslím, že
4: neumí řídit auto.
5: Třeba může jezdit autem.
6: Že pracuje na iPadovi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Studiu 5 a půl minuty před 7:45, kde má Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda mrkne na počasí.
0: Deštníky sebou. Prší nám tam, alespoň podle radaru, co tak jako vidím. Dopoledne by mělo pršet, odpoledne už pršet nebude. A teplota, ta se moc lišit nebude. Teď tam máme 12,5 stupně a odpolední maximální rozpětí 15 až 18 jenom.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jedinou městskou částí, kde se po říjnových komunálních volbách s jistotou změní vedení, jsou Maloměřice a Obřany. Stávající starostka Ludmila Kutálková už post neobhajuje. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví připraví úpravu zákonu, který takový způsob poskytování péče upraví. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek. V archivu lze hledat prostřednictvím AI asistenta. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Slyšíš to, tati?
9: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
8: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
10: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
13: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
14: Baštím, baštíš, baštírna.
13: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
14: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
13: www.baštírna.cz. Mňam.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
19: Skonto nábytek.
20: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín zadarmo vás můžete vyhrát za jeden jediný telefon. Stačí vychytat ten správný výherní song.
2: No a dneska jsou to Mandraže motýly.
0: Jasaď mi na chvíli.
1: Ano, to jsme ještě dneska nehráli, ale to hrát budeme, volejte Krokodýla 603 103 103. Pokud budete nejrychlejší, pohonné hmoty jsou vaše.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Edvard Majster Olaf na rádiu Krokodýl přesně 4 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Radio Krokodýl.
5: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
6: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
5: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují.
7: Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto, více na Citroen.cz.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipii!
11: Jo!
9: Jo!
10: Jipii, jipii!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Minuta a půl schází do 8 hodiny ranní. Katka nachystala zprávy, o čem pak budou.
14: Pěkné páteční ráno ve zprávách i o tom, že hřbitov v brněnských Židenicích čeká obnova.
0: Co si dáme po 9. hodině, například do víkend. Bude i hříšný tanec. A taky novinka od kapely Miraj. Malinovej sirup.
15: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál.
0: Jak to vypadá a bude vypadat s počasím, tak zatím nám tam prší, ale během odpoledne by mělo přestat pršet. Teplota ta nám bude stoupat, ale ne nějak zásadně moc. V Brně máme 12 stupňů, Vyškov má 11,5, Břeclav 12,5, ve Znojmě je 11 a odpolední maximální pouze mezi 15 až 18 stupni.
16: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
17: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
14: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
14: Hřbitov v Židenicích se dočká obnovy. Práce budou zahrnovat obnovu cest i opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Investiční záměr schválili brněnští radní. Projekt by mohl vzniknout příští rok. Cena rekonstrukce se odhaduje na zhruba 100 milionů korun.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
14: Blanenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště. Primárně bude sloužit studentům školy. V odpoledních hodinách ho však budou moci využívat také místní sportovní kluby a široká veřejnost. Stavba trvala zhruba rok, investice byla přibližně 13 milionů.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
14: Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek, připojí se ke dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a v neděli prohlédnout i hrobku rodu Palavičiny u Jemnice. Zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhajci stříbra Itali a Slovinskem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
11: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s ucpanou trasou od Bystrce k Žabovřeské ulici. Přerušovaná kolona tam má přes 2 kilometry. V Brně v Moldavské ulici stojí poškozené osobní vozidlo. Na ulici Elišky Přemyslovny u zastávky MHD Svach zrazil autobus chodce. Očekávejte tam omezení provozu. Popojíždí se na cestě od Veselky přes Bosnohy

0: Ojojoj, to je pěkný.
1: To je ale kuleťoučký. Rovných 120 tisíc korun nabídneme už za pár minut za náš krokodýlí zvuk, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Vítáme. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: 8 hodin 10 minut, to je čas, kdy hrajeme o peníze.
2: A my jsme vám slíbili krásně kulatou částku. 120 tisíc korun soutěžíme právě teď na lince 603 103 103, můžete volat.
1: Někdo volá, kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Pavel.
1: Ahoj Pavle, jaký máš plán na víkend?
3: To ještě nevím.
1: To je hezký takhle mít nenaplánováno.
2: To já takhle mívám taky.
1: To já moc ne. Pavle, co máš pro nás za tip pěkný, který ještě nezněl?
3: Já myslím, jestli by to nemohlo být vytažení sluchátek z krabičky na mobil a nasazení do uší.
1: Jo, to je taková ta malá krabička, jo. Může jít dcera furt hledá někde tu krabičku. Tak, jdeme vytáhnout sluchátka teda.
2: Jsme zvědaví, co na to arbitr. Zase říká ne, ne.
1: Je nám líto, bohužel není to správně. Tak aspoň ten hezký víkend.
2: Hezký pátek.
3: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byly Sugar Babes tady u nás na rádiu Krokodýl. 11 minut a bude půl deváté. Venku nám prší, někde víc, někde míň. Odpoledne by to s tím deštěm mělo ustat a teploty stoupat, ale ne moc. Maximální teploty 15 až 18 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Vlákna, která vznikají podobně jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Vyvinuli je vědci z výzkumného centra CEJTEC VUT v Brně. Speciálně upravená celulózová mikrovlákna, která v laboratorních testech účinně potlačovala bakterie, lze použít k výrobě pleťových masek. V brněnské zoo dnes začíná festival Smečky se třemi dny tematického programu zaměřeného na zvířata a přírodu. Každý den s jiným tématem. Den stáda, den hejna a den smečky. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Členové islamistické organizace Al-Qaida v roce 2001 unesli dopravní letadla. Útoky si ten den vyžádali téměř 3000 obětí. Francouzská fotbalová federace příští rok ve volbách prezidenta Mezinárodní fotbalové federace nepodpoří současného šéfa FIFA Gianniho Infantina. Nemůže počítat ani s podporou významných evropských národních svazů, jako jsou Anglie, Itálie nebo Belgie. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Skonto nábytek.
17: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Jipi!
20: Yeah!
18: Yeah!
5: Jipi, jipi!
18: Hornbach, s námi to zvládnete.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
21: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, na Krokodýlu si myslíme, že pomáhat opravdu má smysl. A během dneška nadělíme někomu z vás klimatizaci, včetně montáže, zadarmo.
2: Dočkáte se už odpoledne. Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci.
1: A to každý měsíc úplně celý rok. Pokud někoho znáte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak mrkněte a napište na www.81pomáha.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, zdravíme na silnice, máme tady celkem hodně plno, tak jak vezmu to nějak po pořadě. Například na výjezdu z Vysokých Studnic na Jihlavu se srazila dvě auta, projedete pouze jedním jízdním pruhem. D1, kilometr 176 ve směru od Brna na Prahu, stojí u Krejnice porouchané auto. V Třebíči v Hrotovické ulici ve směru do centra zasahují záchranné složky u nehody motorkáře a na tomhle místě se tvoří kolona. Jinak D1 ve směru od Prahy je tady přerušovaná kolona kamionů, no ale zdržíte se těsně před Brnem a naberete tady zhruba nějakých 15 minut. Dívám se, že hodně plno je na cestě z Tišnova ve směru na Kuřim a před Lipůvkou taky naberete nějakých 5 až 10 minut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl deváté vás možná překvapí dětská fantazie.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, kdo je to akrobat.
3: Čistí záchody.
4: To je třeba uklízeč, který učí, já mám uklízeč čtu doma.

0: Třeba pan si zapálí tyč a dáš jej do puši. Akrobat je člověk, který akrobatí.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: To byl pokáč v lese. Troufám si říct, že by mohli růst houby. Co ty na to?
2: No, mohli by.
1: Zapršelo, prší, teploty nebudou úplně nízko, i když dneska se moc vysoko teda nedostanou. Zatím nám prší, odpoledne přestat má pršet a odpolední teploty budou pouze mezi 15 až 18 stupni.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Řidiče čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice v Brně, která souvisí s přestavbou mimo úrovňové křižovatky Brno-Jih. Důvodem je demontáž podpůrné skruže mostu. Ulice nebude v sobotu a v neděli průchodná ani pro chodce a cyklisty. Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu nového kolektoru pod Českou ulicí v centru Brna. Po ruce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem ji čeká už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Rokle, Rokle, Roklefest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
6: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí?
6: Letní kino přímo v amfiteátru.
5: Rokle, Rokle, Roklefest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
12: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Radio Krokodýl.
12: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut před 9 musíme konstatovat, na každého jednou dojde.
2: A podrobnosti k novému případu dodá mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Pouhé 3 dny stačily kriminalistům brněnského toxi týmu k dopadení a usvědčení 21-letého muže podezřelého z výroby a distribuce pervitinu. Akci odstartovala běžná silniční kontrola, při které policejní hlídka v jeho vozidle nalezla drogy. Na místo proto přivolala specialisty z toxi týmu. Ti při důkladné prohlídce vozu objevili další omamné látky, ale také svazek klíčů. Od zadrženého se následně dozvěděli, že patří ke skladovacím kontejnerům. Policisté si proto zajistili příkazy k prohlídce jiných prostor a kontejnery otevřeli. Jejich podezření se rychle potvrdilo. Ve skladech totiž nalezli laboratorní sklo, chemikálie a další vybavení sloužící k výrobě pervitinu. Tím však výčet nálezu nekončil. Policisté zde zajistili také bohatý arzenál zbraní. Od mačet, kuše přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po ostré pistole, včetně střeliva. Ve skladu se navíc nacházela například i vesta s nápisem policie. Vzhledem k tomu, že podezřelý byl již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí David Chaloupka, přejeme hezký pátek.
0: Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Michael Schulte, Waterfall na rádiu Krokodil, 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
0: Konečně je tady pátek. Pátek 11. září. Ze studia Krokodýla hezké dopoledne přijí Katka Horáková.
12: A Tonda Kala, krásný páteční den. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. dáme 90. třeba pobřežní hlídku. Budou také No Angel. A třeba i John Scatman. Dopoledne nám proprší, odpoledne už by pršet nemělo, alespoň podle meteorologů. Co se týče teploty, tak ta je teď na hodnotě 13 stupňů, alespoň v Brně. Odpoledne to bude mezi 15 až maximálně 18.
13: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Masarykova univerzita zavádí do informačního systému nástroje generativní umělé inteligence. Uživatelé se například budou moci zeptat na praktické věci spojené se studiem a fungováním univerzity. AI má postupně usnadnit také práci pedagogů a převzít část administrativních úkonů.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
12: Dnes začíná znojemské historické vinobraní s oslavami 800 let města. Návštěvníci se mohou těšit na 14 multižánrových scén, historický průvod krále Jana Lucemburského a vinařské Mázhausy. Koná se do neděle stejně jako pálavské vinobraní, které startuje v centru Mikulova také právě dnes.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
12: Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo více než 22 milionů korun. Cílem bylo zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin našeho času.
14: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Jakub.
15: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Moldavské ulici boudalo osobní auto, dejte tam pozor. Na ulici Elišky Přemyslovny u zastávky MHD Svach stále.

0: Tři minuty po deváté, víkend před námi.
1: Ano, tak vám přejeme, ať se vám vydaří. Svátek mají dneska Denis a Denis, tak vám přejeme taky všechno nejlepší.
0: A nezapomeneme na víkend, už takhle dopředu, když nekoukáte do kalendáře, v sobotu bude slavit Marie, tedy Maruška, a v neděli to bude Lubor. Gratulace, hezký pátek.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně? Pochopitelně platím. A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Mailová adresa program@krokodil.cz, ta je určená pro ty z vás, kteří chcete zahrát hit vašeho života. Dnešní přání je stručné. Ahoj do Krokodýla, prosím o můj letní hit života. Vždy se mi vybaví dovolená u moře, Tiziano Ferro a Perdono. Děkuji za zahrání, Nikča z Brna.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Moravě.
1: Víme, co se bude dít dnes na večer. Jestli máte zájem, můžete se s námi projet na kolech, koloběžkách, bruslích, longboardech. Nebude žádný pařák, tak se pojede dobře. Kde? Odkud? Kde je sraz? Tak sraz je o 6:30 večer u Autopalas na Říbské, Brně ve Slatině. Start je v 7. Sraz, jako není to žádný závod. Čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny, až k letišti a zpátky do cíle dorazíme tak kolem 8:30. Takže nejenom přilbu, ale taky pořádné osvětlení sebou. O bezpečnost se jako vždy postará brněnská městská policie a atmosféru cestou rozjede také hudební auto Rádia Krokodýl. Takže v 7 vyrážíme. A mám tady další devadesátky. Vanessa Morosi, Mr. President a taky koleské a taky chystám hit v jedné sekundě. Vám všem pěkné páteční dopoledne.
2: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Slyšíš to?
7: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
6: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
7: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
6: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
7: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
6: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
8: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
15: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 6,5 minuty po 10:30 jdeme hádat hit v jedné sekundě. Pokud ho dneska uhodnete, získáte rodinné vstupné, tedy 4 vstupenky na marmeládové slavnosti, které se konají v amfiteátru v Řečkovicích už teď v neděli 13. září. A k těm vstupenkám ještě i marmeládu dostanete. 603 103 103, to je telefon sem k nám, který můžete volat. Písnička zní takto.
2: 3, 2, 1, go! Nosa!
1: Moc toho nebylo, ale myslím si, že poznat se to dá. Proto zpívá tuhle písničku, nebo jak se jmenuje. Nechám to na vás, co mi zavoláte, pokud to teda zavoláte, pokud jste to poznali. 603 103 103, telefon sem k nám. Rádio Krokodýl, dobře, děkuju, naschranou, nikdo tam byl, už tam nikdo není. Uvidíme, jestli dáme druhý pokus, anebo jestli to hnedka prozradíme, aby jsme tím zase netrávili úplně celé dopoledne, protože další devadesátky jsou připraveny. Krokodýl, dobrý den.
3: Kdo to je?
1: Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
3: Zdenek?
1: Zdenek poznal písničku?
3: Myslím, že je to Michel Telo.
1: Je to Michel Telo. Uhodl jste, gratuluju.
3: Paráda, super.
1: Kdybyste měl vedle sebe marmeládovou, jahodovou, višňovou, borůvkovou a rybízovou marmeládu, po které byste sáhl?
3: Určitě po borůvkové.
1: Fakt borůvková, jo?
3: Ano.
1: To jsem dlouho neměl, se musím.
3: Miluju.
1: Jo, no, to jsme na tom podobně. Každopádně i ty tam budou určitě k ochutnání na tom, na těch marmeládových slavnostech v Řečkovickém amfiteátru. Kam jste vyhrál 4 vstupenky? Gratuluju k tomu.
3: Moc děkuju, krokodýle.
1: Nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
3: Naschranou.
1: ICO Chipego a Michel Telo. Dáme si to celé. Nosa.

0: Dnešní hit v jedné sekundě Michel Tello a Isio Chipeguru 2012. Tuhle písničku vystřídají za chviličku další devadesátky. Bude například Kate Ryan. Se Savage Garden vyrazíme na měsíce zpátky. A taky bude Luna. Ano, to nejlepší z 90. let hrajeme jako vždy mezi 9. a 10. hodinou u nás na Krokodýlu.
1: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To máte Veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
10: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
10: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
9: www.chlebíčkovýraj.cz.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
13: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
14: Skonto nábytek.
15: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
18: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
19: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Devadesátky po deváté jsou na Krokodýlu za námi. Bude totiž 10 hodin, přesně za 3,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
1: Rádio Krokodýl. Aktuálně z Brna.
5: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
1: Vaše město Brno.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co budeme sázet za hity po 10. hodině? Například bude Ed Sheeran, Madonna a taky třeba Slza.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pomalu, ale jistě nám ten déšť ustává. Je to přesně, jak meteorologové říkali, že by mělo pršet dopoledne a odpoledne už ne. Co se týče teplot, tak ty se dneska nedostanou moc vysoko. Ty odpolední maximální mají být mezi 15 až 18 stupni. Zítra bez deště a 22 a v neděli možná drobné přehánky a teploty 23 stupňů.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Ve věku 94 let zemřel houslista Jan Stanovský, dlouholetý koncertní mistr Filharmonie Brno. V orchestru hrál od jeho založení v roce 1956. Jako koncertní mistr Stanovský působil v letech 1978 až 1992. Vystupoval v mnoha zemích světa. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. 60 indonéských rodičů podalo trestní oznámení za otravu jídlem na vládní agenturu, která řídí program obědů poskytovaných zdarma školákům. Jedná se o první právní krok namířený proti vlajkovému programu prezidenta Subianta. Od jeho loňského spuštění bylo zaznamenáno více než 50 000 případů otravy jídlem. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra ve 22 hodin. Dvě nejvýše nasazené hráčky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme vrazit na silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Křenové ulici na úrovni zastávky MHD Vlhká směrem do Židenice blokuje provoz nákladní auto s poduchou. Zdržíte se tam nárazově pár minut. V obou směrech vázne doprava na Knínické ulici u Veslařské. Mezi Vranovem a Mokrou horou u Ořešína je omezený provoz částečně po nehodě osobního vozidla, které skončilo mimo silnici. A na dálnici D1 místy zpomalují nákladňáky v dlouhém úseku mezi Velkou Vítejší a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

Krokodýl. Vaše letní rádio. Novinka rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ladíte to správné rádio Krokodýle, který rozdává benzín zadarmo a je tak snadné vyhrát. Stačí každý všední den jako první odhalit výherní hit v našem vysílání a dneska jsou to mandraže motýly.
2: Nasaď mi na chvíli!
1: A který dnes zazní na Krokodýlu tento hit, voláte studio 603 103 103 a vyhráváte benzín nebo naftu gratis, tak držím pěsti.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Slyšíš to, Pati?
12: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
11: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
14: Fandíme s vámi.
15: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
14: Fandíme s vámi.
16: Skonto nábytek.
17: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
19: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Je dobré mít společnost na cestách.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A na krokodýlu právě teď tip na dnešní oběd. Vybíráme brněnskou pivnici u Čápa, kde si dáte hovězí vývar s játrovou rýží a k tomu grilovanou vepřovou klobásu, hrachovou kaši, restovanou cibulku na sádle, sterilovanou okurku a chleba. To celé za 169 korun. Nechte si chutnat s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Svět Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Přátelé, na Krokodýlu rádi pomáháme. Možná právě vy víte o někom, komu by pomohla klimatizace, ale nemá na ní peníze. No a od Krokodýla i potřebný dostane zadarmo. Už dneska odpoledne nadělíme klimatizaci někomu z vás. Společně s 81 Klima totiž hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc celý rok. Pokud o někom víte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak na pište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Ideálně právě hned teď.
2: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Posloucháte kapelu Green Day tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 11. Krásné páteční dopoledne přeje Katka. Se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, Brno čeká o víkendu další dopravní komplikace, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na jihokorejský akční sci-fi thriller Hope. Odlehlé jihokorejské vesnici dojde k sérii záhadných a násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Akční sci-fi thriller Hope v brněnském kině Lucerna 11. září ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
6: Dobrý den. Jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
5: Nezdá, pane. Sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto. Více na citroen.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Sabrina Carpenter. Bude Avril Lavigne. A dáme si mik 21. Za půl minuty bude 11.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude maximálně 18 stupňů a k tomu zataženo teď ještě s deštěm. Během odpoledne pak začne ubývat srážek a bude většinou oblačno.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravu zítra a v neděli zkomplikuje uzavírka Kaštanové ulice. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 s D2. Stavbaři zdemontují podpůrnou skruž. Úsek bude neprostupný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary odmítl, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle něj byl muž přitažen k otvoru, ale žádná část jeho těla ze stroje nevyčnívala. Američtí vyšetřovatelé prošetřují incident, při kterém utrpěl 61-letý Srb těžká zranění poté, co se 10. července po startu z řecké Soluně vedle něj rozbilo okénko. Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
9: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky na silnice, jak to tam vypadá, Výkuba? Takže Jakube, doufám, že jste připraven, jsme zvědaví, co se tam děje.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už se situace v dopravě po ránu zlepšuje. Výraznější zdržení vás čeká pouze na Zvonařce u Dornichu. Na dálnici D1 se jede pomalu v pravém pruhu v dlouhém úseku mezi kilometry 152 až 96 z Prahy do Brna. Na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte frontu od 3. kilometru na D2 a ucpává se hraniční přechod z Rakouska do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Lová asistánce Kuptil Šar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty na 11, po 11. už se pro vás na Krokodýlu chystá soutěž s krokodýlem cestovatelem a tentokrát mě bude zajímat název Národní kulturní památky ve Znojmě. Další nápovědy už za pár minut, buďte s námi, můžete vyhrát vstupenky do divadla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Cestovatel.
1: 11 hodin a 20 minut, jdeme soutěžit, můžete volat Studio Krokodýla linku 603 103 103. Mám tedy pro vás jako výhru dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, a to na představení s názvem Šašek a syn. Hrát se bude 16. září od 19 hodin. A tohle jsou moje dnešní nápovědy. Ptám se na národní kulturní památku, která se nachází ve Znojmě, kde dneska mimochodem začíná historické vinobraní. No a tato památka stojí v areálu Přemyslovského hradu. Jedná se o unikátní stavbu románské rotundy, která je jedinou zcela dochovanou památkou Přemyslovského knížecího hradu jako součást opevnění jižní hranice Moravy. Výjimečná je nástěnými malbami, které jsou jedny z mála v celé Evropě. No a jak se tato rotunda jmenuje, budu se ptát nikoho už. Někdo nevydržel, někdo nám to vzdal a zavěsil, tak šance pro vás ostatní dovolat se do studia 603 103 103, někdo už tam zase je. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: David, dobrý den.
1: Davide, zdravím, slyšel jste nápovědy, předpokládám, a víte, že to je...
2: Můžete to říct ještě jednou ty nápovědy, prosím?
1: Nemám na to moc času, takže strašně rychle. Tahle památka se nachází ve Znojmě, jde o unikátní stavbu románské rotundy a je výjimečná nástěnými malbami.
2: Tak bazilika svaté Barbory?
1: Ne, tak to jste někde úplně jinde, tohle není ve Znojmě, je mi to líto. Mějte se hezky, Davide, nashledanou. Tak je to jiná žena, jiné ženské jméno, je mi velmi blízké, můžu napovědět. Tak někoho máme na telefonu, krásné dopoledne, Krokodýl.
3: Dobrý den, tady Jiřina, a Jiřina. Je to rotunda svaté Kateřiny?
1: No jasně, je to rotunda svaté Kateřiny, žádná Barbora. Tak a vy se chystáte do Znojma na vinobraní, nebo ne?
3: Ještě se uvidí, ale když budeme mít lístky, tak asi jo.
1: No, lístky budete mít do divadla, nevím jak na vinobraní, to zas možná někde jinde, nebo koupit.
3: A jo, tak já jsem špatně poslouchala, ale to nevadí, tak divadlo bereme taky.
1: No jasně, ještě aby ne. Tak Jiřino, krásně si to v divadle užijte a hezký víkend, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Betě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz. Skonto
15: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
17: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

tedy svým Snackrokodýl 3 minuty po půl 12, kdy připomínám, že už dneska večer můžete protáhnout tělo s krokodýlem. Vezměte brusle, kola, koloběžky nebo longboardy a vyrážíme společně na jízdu Brnem. Sraz je v 18.30 u Autopalas na Rybské, Brno, Slatina a startujeme v 7 hodin, tak si to nenechte ujít. Přijďte za námi, těšíme se na vás. Teď už si užijte Evu Farnou a Bude morčíba.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Přátelé, jste připraveni? Chcete si zahrát o prachy do ruky, tak vytáčejte teď studio 603 103 103. Teď jsem uvolnila linku, je volná 120 tisíc 50 korun. Už jsme se posunuli hodně vysoko a někoho máme na telefonu. Krásné dopoledne, tady Katka, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Renato.
1: Renato, zdravím tě, jaký máš dneska pátek?
2: Takový pracovní předovolenou.
1: Předovolenou, ježiš, no tak to se ale dopracovává docela příjemně, bych řekla, že jo?
2: Určitě, určitě.
1: Prozradíš nám, kam frčíš?
2: No, do Polska jedeme, do Gdaňsku, nahoru, tam k Baltu.
1: Tam teď jezdí skoro všichni, prý to Polsko je super, tak doufám, že si dovolenou hezky užiješ, určitě. No a k tomu těch 120 tisíc, to by byla velká paráda, co?
2: To byla.
1: Tak budu držet pěsti, tohle je náš zvuk. A otázka je na stole. Co by to mohlo být?
2: Mám víc typu, ale zkusím krájení řapíkatého celeru.
1: Krájení řapíkatého celeru, taková zdravá záležitost, si ho pak šupnout do salátu nebo do polívky. A jdem se zeptat arbitra, co na to říká. Tak je mě líto, před dovolenou ti ten balík nedám, možná až se vrátíš, jo? Tak nějaký příště jiný typ. Tak se měj krásně.
2: Taky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. No a pro vás všechny ostatní samozřejmě fantastická zpráva. Navyšujeme bank a posouváme prachy do příštího kola, tak buďte s krokodýlem.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
6: A až se setmí?
7: Letní kino přímo v amfiteátru.
6: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Slyšíš to?
12: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
11: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
12: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
11: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
12: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
11: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
12: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
23: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Baby a Carly Rae Jepsen na Krokodýlu před 12. Hezké poledne, dobrou chuť, pokud právě usedáte k obědu, vám přeje z Krokodýla Katka Horáková, se mnou taky Petra Papančová, máme další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Rádio Krokodýl.
5: Aktuálně z Brna.
6: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
7: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
9: To můžu.
8: Chlebíčkový ráj.
10: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
11: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl.
14: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z hitu Krokodýla chystáme Super High a Nika.

0: za minutu bude 12.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme zataženo, v Brně nám stále sem tam prší, během odpoledne začne ubývat srážek a bude většinou oblačno. Naměříme maximálně 18 stupňů.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Okolí polikliniky Bílý dům se dočká dalšího vylepšení. Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit bod, díky kterému proběhnou parkové úpravy příkopu pod vznikající bezbariérovou lávkou. Hotová má být tento měsíc. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny. Litr benzínu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá. Cestující si mohou příští rok výrazně připlatit za letenky. Vedení Ryanairu varovalo, že pokud ceny ropy zůstanou na současných vysokých úrovních, aerolinky budou muset rostoucí náklady promítnout do cen. Letenky mohou mírně zdražit už během letošní zimní sezóny. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení vstoupili do soutěže prohrou 2-3. Po bezbrankovém poločasu dostali ve 49. minutě červenou kartu střídající Mikuláš Konečný. Skóre navzdory početní nevýhodě otevřel Daniel Šturm.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor v Brně, v ulici Milady Horákové, u křižovatky s ulicí Koliště. V sobě skončila dvě osobní auta, tak počítejte se zdržením. A další nehodu máme ve Znojmě v Mašovické ulici, kde zasahují hasiči a taky policisté u nehody dvou osobních aut. Tak opatrně, šťastnou cestou.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: dvě minuty po 12. se mnou už ve studiu Jiří.
1: Ano, a my se chystáme na jízdu na brustých kolech a koloběžkách. Kdy jsi byla naposledy na nějakém tom vozítku,
0: no,
1: co?
0: No, prosím tě, už je to dlouho, ale já jsem si říkala, že byste nemuseli jet jenom po Brně, jděte třeba až do Mikulova nebo do Znojma.
1: Jo, takhle.
0: Tam začíná vinobraní dneska.
1: Tak to bychom už asi nepřijeli zpátky.
0: No to ne, no. A víš, jak to bude v alejích, co tam bude.
1: No, tak to určitě.
0: Tak to určitě. Tak krásný pátek vám přejeme a k tomu posíláme kabáty.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A je to tady, dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch nejmenších se ptáme, proč máme pupík.
2: Jak vyrosteme, takže se vdáme a potom se nám narodí miminko a my tam máme.

0: Kdyby jsme neměli pupeční šňůru, tak by jsme nemohli jíst.
1: Máma mě dřevo porodila, pak ustřihli mě tu pupeční čáru a pak mě to tam zarostlo.
2: Proč máme pupík? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Rečkovicí.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
4: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Rádio Krokodýl.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Slyšíš to, tati?
8: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
12: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jsem starostou obce Kuparovice, jmenuji se Jiří Kališ. V obci Kuparovice máme vyhlášku, že v době, kdy jsou tady ty veliký sucha, tak lidé nesmíjou zalévat zahrady, nesmíjou umývat třeba vozidla a podobně, z toho důvodu, aby prostě se šetřilo pitnou vodou.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu, zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tento víkend náš areál ožívá festivalem smečky. Na návštěvníky čeká bohatý program složený z oblíbených komentovaných krmení a setkání, ale také ze stanovišť našich partnerů. V areálu tak během festivalu budete moci navštívit stánek Tepláren Brno, Technického muzea Brno, OpenSSL nebo třeba studentů Ekogymnázia. Budou zde také nafouknuté dva modely Hvězdárny a Planetária Brno. Nalákám určitě i na sobotní odpolední program věnovaný Mezinárodní noci pro netopíry s přednáškou docenta Jana Zukala a ukázkou živých netopírů. Máme také obrovskou radost z dalších mláďat. Začátkem týdne se nám narodilo 5 nových kapibar. Letos tedy hlásíme už 10 přírůstků u těchto populárních největších hlodavců. Tak se na ně přijďte podívat, stejně jako na celou zoo. Na podzim má speciální kouzlo. A připomínám, že v úterý 15. září budou probíhat ještě poslední večerní prohlídky, které taky stojí za to. Máme otevřeno denně od 9 do 6. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Moc děkujeme, zdravíme do zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a příští týden se v Brně budou konat veřejná čtení na zajímavých místech. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 13. Pink. Phil Collins. Dáme si milky. A jednu cizí zeď. Minutku před 13.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I zítra čekáme už polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 20 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu 16. září se na téměř 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhat. Číst se bude například v kapli fakultní nemocnice u svaté Anny, v bytě manželů Herdanových, Arnoldově vile, památníku Leoše Janáčka, hotelu Grand nebo na terase tržnice na Zelném trhu. Letošní červenec a srpen byly pro motorkáře nejtragičtějšími prázdninami minimálně za posledních 6 let. Při 13 z 68 nehodách s účastí motorky jich zemřelo 32, tedy o 9 více než loni. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se účastnili. Po několika incidentech s drony na letišti v Lipsku se německé úřady rozhodly vyhostit ze země 150 Rusů. Jde o diplomaty z různých zastupitelských úřadů a jejich rodinné příslušníky. Podle odhadů západní zpravodajské komunity tvoří špioni pod diplomatickým krytím 30 až 40% ruského diplomatického personálu v té které zemi. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Zranil se 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dopravní nehoda je v ulici Milady Horákové. Bourá se taky ve Znojmě v Mašívodské ulici. Došlo k nehodě, tak dávejte pozor a kdyby cokoliv, tak volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín a nafta gratis. No a teď už zdravíme posluchačku z Vyškovska. Haló, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Ivana z Vyškovska.
1: Ivanko, vychytala jste mandraže a benzín je váš a nafta.
2: Výborně, máme velikou radost, pojedeme na výlet, děkujeme moc.
1: Zdravíme na Vyškovsko, díky moc, že jste s námi, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dalším výherním hitem jsou London Beat. Až tohle uslyšíte, benzín je váš.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Krokodýlí zvuky, pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
0: Rádio Krokodýl slaví brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Brno!
10: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
0: Fandíme s vámi.
11: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
12: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
11: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
12: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
11: www.chlebíčkovýraj.cz.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

1,30 kroků díl dneska v 18.30, další jízda na bruslých kolech a koloběžkách, závěrečná, tak pojďte do toho. Sraz je v 18 hodin 30 minut na parkovišti Autopalas na Řípské 22 ve Slatině. Krokodíláci, těšíme se na vás.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je naším prvním výhercem?
2: Prosím.
1: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
1: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
1: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh. Jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
1: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
1: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný, jak člověk leží celý den doma, v tom vedru není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Přitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizace skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto, více na Citroen.cz.
5: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
12: Kulka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. Skonto
14: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Afrika, Car Wolf na Kroku Dílo. Víkend už klepe na dveře a taky čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a jeden brněnský hřbitov se dočká obnovy, který uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Inscenaci Mešita uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 19.30.
2: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Rihanna. Brian Adams. A nebo hit za 100 let. Tady 14. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 20 stupňů.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v Židinicích dostane nový kabát. Práce budou zahrnovat obnovu cest a opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Projekt by mohl vzniknout příští rok. Cena rekonstrukce je odhadnuta s ohledem na náročnost některých prací na zhruba 100 milionů korun. Přesná částka vyplyne z projektu. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky a ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státě Nebraska, kde se setká s tamním guvernérem a představiteli národní gardy.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Gymnázium v Blansku otevřelo nové multifunkční sportoviště, které kromě studentů mohou v odpoledních hodinách využívat i sportovní kluby a veřejnost. Sportovní areál nabízí umělý trávník pro malou kopanou a volejbal, atletický ovál, sprintovou dráhu nebo doskočiště pro skok daleký. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Finále začne zítra ve 22 hodin. Dvě nejvýše nasazené hráčky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí, právě teď jsme s vámi v terénu.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony na několika místech mezi 156. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou místy rychleji. Na silnici 43 z Brna do Svitav už houstne provoz mezi Českou a Lipůvkou. V Brně je dnes odpoledne silnější provoz než obvykle. Kolony jsou například na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově ve směru na Židenice. Hodně ucpaná je zvonařka ve směru na Černovice před Dornichem. Kolona je také v Brně, v Jihlavské před Vídeňskou ve směru na Heršpice a dlouhé zdržení čeká řidiče v Rokitově ulici ve směru na Líšeň. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
12: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
13: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
14: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
15: Uni hobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Jirka s vámi za mikrofonem, hrajeme hit za hitem, za okamžik se podíváme taky, jaký byl týden z pohledu městské policie.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

A dneska vás veme taky na velkou jízdu na bruslých kolech a koloběžkách, krokodýláci. Závěrečná jízda za hudebního doprovodu rádia Krokodýl za asistence městské policie Brno. Sraz 18.30, parkoviště Autopalace Hříbská 22, těšíme se.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno? I to jsme mapovali jejich mluvčí Jakub Ganem na telefonní lince.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned na přelomu týdne strážníci v Tuřanech dopadli 21-letého muže, který prý vysklil reklamní tabule v přístřešku zastávky, protože mu ujel jeho autobus. Měl ještě zakrvácenou ruku a strážníkům nadýchal přes 2,25 promile. Škoda zřejmě přesáhne 10 000 korun a tak mu hrozí i roční vězení. V úterý večer jiný muž v Žabovřeskách údajně rozbil pěstí pro změnu okno v restauraci. Už prý nemohl vydržet, jak se jeho matka hádá s matkou jeho přítelkyně. A když po sobě prý začali házet pivními sklenicemi a do sporu se vmístil i jeho otec, mladý muž okřikl rodiče a vstekle se ohnal po skleněné tabuli. Všichni aktéři byli opilí, partnerčině matce strážníci naměřili téměř 2,75 promile. A strážníci dopadli i muže, který podle svědků křičel na svého známého v tramvaji na Palackého třídě a údajně udeřil do hlavy i jeho 83letou babičku. Museli ji ošetřit záchrana a odvezli ji do nemocnice. Hlídka městské policie podezřelého vypátrala na Slovanském náměstí. Také on byl opilý a případ pro něj bude mít úřední dohru. Přeji klidný víkend a příjemný poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Aktuálně z Brna.
9: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je dobré mít přítele na celý život.
0: Krokodýl.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: tam krokodýl vyzví, you gotta be, a teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A teď už taky naše okénko, kde jsme ve spojení se státní veterinární správou Jihomoravského kraje. Jana Kozáková na telefonu.
2: Podnětů na nelegální výrobu potravin dostáváme mnoho, ale jen málo která kontrola skončí podáním ruky a poděkováním. Autor Zvíškovská v průběhu léta upozorňoval na střevní potíže a spojoval je s místním uzenářským dobroduhem, jenž zásobuje okolí domácími výrobky. Inspektoři veterinární správy neváhali a pokusili se na tajno objednat 50 kg lákavě vypadajících klobásek. Výrobce byl v kraji opatrný, ale touha po nových zákaznicích nakonec zvítězila. Při předávání nákupu se nic netušící pan domácí rozpovídal inspektorům v utajení o své výrobničce, udírně i historkách o podezřelých zákaznicích, kteří se moc vyptávají. Dokonce se pochlubil legendárními příběhy o inspektorech, kteří rozdávají pokuty. Ve chvíli placení inspektoři místo peněženky vytáhli služební průkazy. Ostatní zákazníci zmizeli rychleji než pekáčky z grilu. Pan uzenář však celou situaci přijal překvapivě sportovně a během kontroly plně spolupracoval. Nakonec slíbil, že výrobu zlegalizuje a slovo dodržel. Tento týden při následné kontrole inspektorům poděkoval, že díky nim pokračuje ve svém koníčku na profesionální úrovni. A tak nezbývá než popřát, aby jeho výrobna měla stejně dlouhé fronty jako ta původní, tentokrát však zcela v souladu s literou zákona. Pro Rádio Krokodýl za veterinární správu Jana Kozáková.
0: Moc děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: tomhle kroku dílo tohle vaše rádio. Dneska bude v Brně pěkně živo. Nezapomeňte, že se chystá jízda na bruslých kolech a koloběžkách. Sraz je dneska v 18.30 na parkovišti Autopalas na Říbské, Brno, Slatina. Tak se na vás budeme těšit, krokodíláci, i s naší krokohlídkou.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Slyšíš to?
6: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
5: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
6: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
5: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
6: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
5: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti. Hustopeče. To musíš zažít.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
9: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
10: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
9: A až se setmí,
10: letní kino přímo v amfiteátru.
9: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 15. hodina klepe na dveře, taky víkend, tak doufám, že si užijete. No a čerstvé zprávy, víme, co je nového, sleduje Petra.
1: Hezké odpoledne a v Kohoutovicích se v neděli uskuteční sousedská slavnost, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Radio Krokodýl. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
5: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
6: www.baštírna.cz. Mňam.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Vostil Pompej. Bude Saša. A nebo Miraj. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 15. hodině.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme převážně zataženo, deštivo, čekáme přehánky, teploty teď aktuálně kolem 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno, teploty plus 20.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letos na podzim by Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti na prvním místě ve městě, a to v Kněžnické ulici. Důvodem ročního zpoždění oproti původnímu plánu je nutnost navrhnout technické řešení a konfiguraci měření. Stále není zřejmé, jaká bude v místě nejvyšší povolená rychlost. V Kohoutovicích se v neděli uskuteční velká sousedská slavnost. Dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne nahradí sousedský prostřený stůl. Součástí akce bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Ve Sklenicích botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně začala výstava sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin. Tématem letošního 30. ročníku jsou giganti. Výstava potrvá do 18. září. Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
8: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
7: Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony. Na několika místech mezi 162. a 196. kilometrem osobní auta jedou rychleji. Ve směru z Vyškova do Brna řidiči popojíždějí mezi 202. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždějí od 3. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav je kolona mezi Českou a Lípůvkou. V Brně je páteční odpolední špička. Kolony jsou na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově v obou směrech. Na průjezdu Brna je zvonařka na úrovni čerpací Bystřice stojí odstavené osobní auto, počítejte se zdržením ze všech směrů. Kolona je v Jihlavské před Vídeňskou ve směru na Heršpice a dlouhé zdržení čeká řidiče taky v Rakvitově ulici ve směru na Líšeň. Ucpaná je Ostravská ve směru z Brna před dálnicí D1. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tady je Krokodýl, kde vám nadělujeme benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín a nafta gratis. Dneska jsme potěšili posluchačku z Vyškovska.
2: Jsem Ivana od Vyškova a mám velkou radost. Vyhrála jsem benzín nebo naftu. Uděláme si výlet, zítra jedeme na pouť, tak musíme natankovat.
0: Jak vyhrát? Stačí ulovit tento výherní hit. London Beat, až zazní, dotankujeme vám gratis.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji za míchy, ochotnej,
13: mňam, mňam, mňam. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UA.

Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Bydlení s krokodýlem.
1: A na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, jak připravit byt k prodeji, aby se prodal co nejrychleji a za nejvyšší cenu.
2: U prodeje bytu hraje zásadní roli první dojem. Základem je nemovitost co nejvíce odosobnit. Odstranit osobní věci, fotografie nebo nadbytečný nábytek, aby si zájemce dokázal představit vlastní bydlení. Důležitá je také čistota a celkový technický stav. I drobné investice, jako je vymalování nebo oprava kapající baterie, se obvykle vrátí v podobě rychlejšího prodeje a lepší ceny. Kupující si totiž nekupuje něčí starý byt, ale budoucí domov.
0: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, krokodýláci, a rozdáváme klimatizace těm, které potřebují, společně s 81 klima. Tak se pojďme podívat, komu udělá první klimatizace radost.
2: Prosím.
1: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: Dobrý den, u telefonu.
1: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
1: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příp, jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
1: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
1: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný. A jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Přitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
7: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
8: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
12: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Metallica, je tady 16. hodina, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v České republice se po 4 letech opět léčí pacient s tetanem, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na jihokorejský akční sci-fi thriller Hope. Odlehlé jihokorejské vesnici dojde k sérii záhadných a násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Akční sci-fi thriller Hope v brněnském kině Lucerna 11. září ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. Katy Perry. Nana Lonely. Hey, typu 16.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 20 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravu zítra a v neděli zkomplikuje uzavírka Kaštanové ulice. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 s D2. Stavbaři zdemontují podpůrnou skruš. Úsek bude neprostupný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. V České republice se po 4 letech opět léčí pacient s tetanem. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, u kterého není možné dohledat očkovací záznamy. Za posledních 20 let se u nás nemoc vyskytla jen 5krát. Není přenosná z člověka na člověka. K nákaze dochází obvykle při poranění a zanesení bakterií do otevřené rány. Spojené státy si dnes připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se konají pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Na ceremonii v New Yorku dorazili všichni 4 žijící američtí prezidenti a starosta města Mamdany. Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. 20-letá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siniakovou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony na několika místech mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou rychleji. Ve směru z Vyškova do Brna řidiči popojíždí mezi 203. a 190. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Doprava v Brně odpovídá páteční odpolední špičce. Kolony jsou na okruhu v Provazníkově, Svatoplukově a v Gajdošově ve směru na Židenice. V Gajdošově a ve Svatoplukově se zdržíte i ve směru na Královo pole. Na okruhu je ucpaná také Žabovřecká ulice ve směru na Výstaviště. Kolona je Vyhlavské před Vídeňskou ve směru na Heršpice a dlouhé zdržení čeká řidiče v Rokitově ulici ve směru na Líšeň. Kolona je také v Bauerově před Vídeňskou. Ucpaná je Ostravská ve směru z Brna před dálnicí D1. Pro Radio Krokodýl zvolal asistent Zdenka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Přišla studená fronta, krokodiláci dost se ochladilo, ale není to konec světa. Pouze na krokodýlu z Miley Cyrus, End of the World. A je pátek, tak konec pracovního týdne, pohoda a jdeme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak hezký pátek všem, hlavně do toho silného provozu. Tady je Peťan, taky Janek, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroksníka, lovosci. Gomite, co pak je to rozbité ciferník?
0: To je něco, co nikdo z nás nechce, takže pozdravíme všechny, kteří dneska třeba klózli při uklízení koleček, že Petře, do Útěchova a vyštatl normálně nikdo. Nula.
3: Vylíst, odněkat, z postele třeba.
4: Něco rozbořit.
5: A zbít někoho.
6: Umřít jako?
0: Ne, umřít rozhodně ne.
2: Rozbité ciferník je potlučený obličej. Mějte betelný den.
0: Betelný den bez rozbitého ciferníku.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A nejlépe s vyhraným benzínem z krokodýla.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
7: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
8: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
10: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
11: Slyšíš to, tati?
10: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
11: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
15: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Pro doma.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
20: Skonto nabité.
17: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít parťáka při práci.
9: Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.
18: I could stay awake just to hear.

0: Lady Gaga z Krokodýla Paparazzi na cestu domů za rodinou z práce a třeba směr žerutky, kam míří i Zdenek právě teď s naším rádiem. A mimochodem, Zdenek je velký kolista, takže nejenom pro něj připomínám, dnes večer můžete protáhnout tělo s naším rádiem, vezměte brusle, kola, koloběžky, longboardy, vyrážíme společně na jízdu Brnem. Sraz 18.30, Autopalas, Řípská, Brno, Slatina a startujeme v 7. No a když hrajeme směr žerutky, tak v podstatě stejným směrem jsou Přimětice a v Přiměticích nás poslouchá Standa s Dušanou a tohleto je jejich životní song. 16 hodin 34 minuty, pohodu při pátku s vaším rádiem přeje Peťan a na všechny frekvence nejen dolů na tu Znojemskou houby magický s kabátem. Tak, pěkné odpoledne a dobrý vstup do víkendu všem.
1: Už budem spolu navždycky.

0: Jenom na chvíli pro všechny dobrý krokodýly. 16.37, houby magický, směr žerůdky, přímětice, což mezi sebou je asi, já nevím, 7,5 kilometru. Takže co by čtyřikrát kamenem hodil. Prachy za zvuky do ruky, krokodýláci, pojďme. Kdo by chtěl hrát 120 tisíc, jedno 100 korun? Pak je potřeba rozkodovat tento zvuk rádia Krokodýl. 120 tisíc 100 korun za správné řešení k tomuto zvuku rádia Krokodýl. Plnoletí souhlasící s pravidly na krokodýl.cz můžou vzít telefon a už tam datlovat. Studio 603 103 103.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hezky energicky pátkem s krokodýlem ze Šreka. I'm a believer. Já jsem věřící, že vyhraju 120 tisíc.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jinak můžete samo sebou věřit, čemu chcete, krokodýláci, právě teď. Já doufám, že i Lenka si věří. Dobré odpoledne, haló.
2: Dobré odpoledne, no samozřejmě, že si věřím.
0: Tak, Leni, odkud nám voláte, kde pak vás máme?
2: Z Brna, z Líšně.
0: Tak zdravíme Líšeň. Tam Děkuju. Se chystají manévry, z Líšně přijedou prej na naši cyklojízdu odpoledne nebo večer, tak jsme zvědaví. Vám by se nechtělo? Jezdíte na kole, na bruslích nebo na něčem?
2: Já nemůžu.
0: Nemůžete.
2: Jak by zdravotním omezením.
0: Dobře, dobře, tak pardon. Leni, 18 máme souhlas, dostaneme od vás.
2: Ano,
0: děkujeme,
2: ano,
0: perfektní. Zvuk krokodýla za 120 tisíc, 100 do Líšně připomínáme zní takto. Co jste vymyslela v Líšni, Lenko?
2: No, já jsem vymyslela, že to je vložení kazety do autorádia.
0: Kolik je to let, co jsme strkali kazety do autorádia?
2: Už dlouho, už je to takový trošku retro.
0: No, kolik, řekněte nějaký rok.
2: 10?
0: To je daleko víc.
2: Myslíte?
0: Jako někdo samozřejmě může mít ještě jako veterána a tam má kazetový přehrávač, ale myslím si, že ta doba, kdy se to prodávalo, tak to je tak aspoň 30 let zpátky. Aspoň.
2: Jasně, já teda ještě Felici, jo, takže tak. To beru jako tak.
0: Jasně. A to teda byly kočáry svého času. Tak, olivově zelená byla nádherná. No,
2: bílá taky.
0: 120 tisíc, 100 korun za vložení kazety do autorádia, do přehrávače. Pan arbitr říká, že dneska prachy z krokodýla nevytáhne. Lenko, děkuji moc, zvedáme bank, mějte se krásně v Líšni a užijte si víkend. Naschledanou.
2: Děkuji vám taky, naschledanou.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Fandíme s vámi.
2: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
1: Fandíme s vámi.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Slyšíš to?
5: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
4: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
5: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
4: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
5: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
4: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
6: Burčákové slavnosti. Hustopeče. To musíš zažít.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
7: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
8: www.baštírna.cz. Mňam.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Fun Like You, krokodiláci, zdravíme do příprav na víkend, hlavně na cestu na víkend, třeba do Znojma nebo Mikulova, o čemž myslím budou i zprávy, že Petro, vítej.
1: Hezké odpoledne, dnes začala dvě největší jihomoravská vinobraní, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vítníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Inscenaci Mešita uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 19.30.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Radio Krokodýl.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Teď právě pátá odbyla, krokodýláci, hezký pátek. A těšte se na mistra prezidenta, pustím vám Jojo Action, taky Jennifer Lopez. Save Me Tonight s Davidem Guettou, bude půlnoc. Tak pozdravíme Edu Rovenského, nejenom do Bíteše a všechny, co jste byli na Hodech. Tam se zpívalo, pilo, veselilo, byla to balada. A my si jednu baladu dáme.
9: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Gustavo Lima, čus. Teplota v Brně od 14 do 16 stupňů, v Šepkovicích jsme na 17, ve Žďáře 15 stupňů a před náma oblačný zatažený víkend. V neděli s přeháňkami teploty na Moravě budou kolem 20, 21, na Vysočině maximálně 19.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu 16. září se na téměř 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhat. Číst se bude například v kapli fakultní nemocnice u svaté Anny, v bytě manželů Herdanových v Arnoldově vile, památníku Leoše Janáčka, hotelu Grand nebo na terase tržnice na Zeleném trhu. Dnes začala dvě největší jihomoravská vinobraní. Znojemské historické a pálavské v Mikulově. Večer oběma městy projdou menší průvody v historických kostýmech, které předznamenají sobotní hlavní program. Ve Znojmě je letošní ročník vinobraní spojený s oslavami 800 let od povýšení Znojma na královské město. Americký prezident Donald Trump čelí vlně kritiky za své nedávné výroky o tragických událostech 11. září 2001 v New Yorku. Při vystoupení totiž mluvil o své účasti přímo na místě útoků. Tím ale popřel svá dřívější tvrzení, že tam vůbec nebyl. Politici i veřejnost označili jeho výroky za neuctivé. Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek a doplnil tak deblového spoluhráče Patrika Rykla. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
10: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
9: Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak na čilování to ještě úplně není, docela intenzivní špička, jak to vypadá ten provoz, Lenko?
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony na několika místech mezi 168 a 196 kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Ve směru z Vyškova do Brna řidiči popojíždí mezi 201 a 196. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždí od 3. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav je kolona mezi Českou a Lipůvkou. Na silnici 50 z Brna do Bučovic vázne doprava před Slavkovem. Na Brněnsku v Kuřimi v Křížíkovského ulici bourala dvě osobní auta. A na trase Uherské Hradiště Brno u Starého města bouralo osobní auto do příkopu. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. Pro Rádio Krokodýl, Global Assistant, Senka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pohodový pátek s krokodýlem bez bourání a dobrou cestu do Mikulova, do Znojma, do Blanska nebo Vyškova a gratulace Znojmu k výročí 800 let od založení. To se zase výkalí těch bírů Old Koků, co? Stando. A děcka nám řeknou, kdo to je. Ajťák?
1: Že asi pracuje na iPadově jako můj taťka.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: David Guetta, Jenny Lopez, všetky Davidy zdravíme s Krokodýlem a jdeme na Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak, borci, tatínci, maminky, kolik pak je mezi vama ajťáků? No, protože vlastně můj brácha Honza je, dá se říct, ajťák, grafik, furt sedí u počítače a my jsme se tady na ajťáky ve školce na Lesné. Zlatíček, děcka, kdo je ajťák, jak se pozná, co dělá?
2: Že asi pracuje na iPadu jako můj taťka. Že asi jezdí autem. Můžou třeba to práce jezdit autem. Opravář. Myslím, že neumí řídit auto. Třeba může jezdit autem. Že pracuje na iPadovi.
0: Na iPadovi je super odpověď. Zdravíme všechny ajťáky, co mají teďka v ruce volanty a svoje auťáky. Třeba jdete domů konečně za svýma zlatíčkama. Dobré odpoledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A za zvuky do ruky 120 000 plus krokodýláci, kdo pak to vyhraje?
1: Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Aktuálně z Brna.
9: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí?
4: Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
20: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
21: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
22: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jo, vítejte v připátku v našem krokodýlím vesmíru. Coldplay, 5:30, 6 minut. Zdravíme všechny s krokodýlem a speciálně vás, co jsme konečně trošičku zavlažení deštěm. Už bylo na čase, však taky sucho neskutečný. Je řada míst, obcí, měst, kde se bojuje se suchem a tam, kde se to daří, tak tam zdravíme i chválíme zároveň.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Jaromír Kubant, starosta obce Trboušany. Kvůli suchu máme zakázaný na pouštění bazénu, umývání aut a zalívání trávníků. V tuto chvíli zrovna řešíme, jak budeme monitorovat občany, aby jsme hlídali, že ty trávníky opravdu nezalívají tou městskou vodou.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Jo, s krokodýlem silnější neboli stronger, to se docela hodilo od Kelly Clarkson. 6:15. Za 2 minuty krokodýláci na cesty, speciálně domů, zdravíme. A pozor, klimatizace každý měsíc zadarmo. Je to akce, kterou máme společně s 81 Klima. Hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. A každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A pozor, kdo je prvním výhercem od 81 Klima a Krokodýla?
2: Prosím.
3: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
3: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
3: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh, jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
3: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
3: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví. Je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy. Stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou. Letošní horký léto bylo prostě strašný. Jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Určitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Jsme moc rádi, gratulujeme, přátelé, pokud také znáte někoho, komu jedna z dalších 11 klimatizací skutečně pomůže, pište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Pěkné odpoledne.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: 6:45. Přesně, Madonna připravená Like a Prayer třeba pro vás, co jste na Morindě. Velenko, hezký pátek.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
6: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14:30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1 odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
10: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
11: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
10: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují.
12: Stavte se na Citroën Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroën. Zve vás Carling Auto. Více na citroen.cz.
13: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Če, hezké pátek, če, pohod baladu při pátku do kolon i do davů na Vinobraních, zvláště Pálavském a Znojemském. Takže na cesty do Znojma, Mikulova, zdraví krokodýla Peťan, ale pozor i do Kohoutek, tam taky budou nějaké sešlosti, že Peťo?
1: Hezké odpoledne, v Kohoutovicích se v neděli uskuteční sousedská slavnost, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Minuta do šesté. A bude to nejlepší, protože pro nejlepší krokodýly to tak musí být. Tina Turner připravená. David Guetta Florida. Dáme si Krištofy a dáme Cut & Move. Je to raketák, půl minuta bude šest.
10: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
11: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak, krokodýláci, raketáci, teď 18. odbíjí. Kolaři, bruslaři už se chystají na sraz, protože dneska jedem, za hodinu vyrážíme, za půl hodiny srázek, nezapomeňte na to. A na teploměru 15 až 17 Brno, Šepkovice 16, Vešťáře 15. Sobota, neděle oblačno, zataženo, neděle může být lehce s přeháníkami. Teploty Morava 21, 20, na Vysočině maximálně 19.
12: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letos na podzim by Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti na prvním místě ve městě, a to v Kněžičské ulici. Důvodem ročního zpoždění oproti původnímu plánu je nutnost navrhnout technické řešení a konfiguraci měření. Stále není zřejmé, jaká bude v místě nejvyšší povolená rychlost. V Kohoutovicích se v neděli uskuteční velká sousedská slavnost. Dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne nahradí sousedský prostřený stůl. Součástí akce bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Ve sklenicích Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně začala výstava sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin. Tématem letošního 30. ročníku jsou giganti. Výstava potrvá do 18. září. Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v Národní basketbalové lize žen hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční dopravní špička vrcholí, na Znojmo doprava masakr. Lenko, kde dál problémy?
13: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony mezi 175. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Brna do Vyškova mezi 201. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždějí od 2. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav je stále kolona mezi Českou a Lipůvkou. V Brně ve Vejsově ulici u křižovatky s ulicí U Dubu bouralo osobní auto na místě policie. Počítejte s možnými komplikacemi. A na trase Slavkov u Brna Kyjov na průtahu Žarošic se srazila 2 osobní auta, blokují 1 jízdní pruh, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl sloval asistent Senka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě,

0: Příjemný pátek všem s krokodýlem. Zdraví Peťan Horík, ať půjdete o víkendu na formule za zvířátky do zoologické, nebo budete popíjet víno a hodovat juchat třeba v Rejhradě. Jo. Večer šohaj, ráno šohaj, zdraví Peťan a posíláme hot stuff.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Sladká harmonie krokodýláce po 6:15. Stále hity s krokodýlem a zdravíme všechny, co už jezdí s naším benzínem.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Oblíbená soutěž hektolitry Benelli dieslu pro vás. Stačí vychytat výherní song. Komu se to povedlo? Myslím, že někdo u Vyškova dneska. Haló?
2: Jsem Ivana od Vyškova a mám velkou radost. Vyhrála jsem benzín nebo naftu. Uděláme si výlet. Zítra jedeme na pouť, tak můžeme natankovat.
0: Ivanko, užijte si pouť o víkendu a šťastnou cestu s naším benzínem. Nebo naftou, když to možná natankujete až po víkendu, když to je dneska tak jakože narychlo vyhráno. No a další výherní song už známe, máme a je to tento. London Beach, krokodýláci, I've been thinking about you. Jak tohle uslyšíte, voláte a vyhráváte s krokodýlem další benzín nebo naftu. Pěkný víkend.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
9: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
10: Baštím, baštíš, baštírna.
11: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
10: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
11: www.baštírna.cz. Mňam.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
13: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýláci stále hity, půl sedmá, 4 minuty, Umbrella.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A jak zpívali Krištof, život je krásný a s rychlými vozy zvlášť, proto si nenechte určitě ujít Masaryk Racing Days tady v Brně. Čeká vás vlastně už ode dneška do neděle 40 monopostů Formule 4. Závodní speciály Gran Turismo, cestovní vozy, pitwalk, autogramiády, talk show, závodní simulátory, výstava závodních vozů a sobotní kino na cílové rovince. Vstupenky mimochodem na tradiční vrchol automobilové sezony na Kreditas Autodromu Brno jsou ještě dnes v předprodeji za výhodnou cenu. Užijte si nejenom Formule 4 Central European Zones Elo Häkkinen, což je samozřejmě dcera závodníka Formule 1 Miki Häkkinena. Ela se narodila v Plzni a závodí s českou licencí za stáj McLaren. Tak ať se daří mladým talentům, protože vám fandí Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Zpíváme si ve sprše, ale třeba na Vysočině v té sprše je docela kosa. Mají tam 14 stupňů Celsia. Becky G, stále hity.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Jo, krokodýláci, dneska jedeme na cyklojízdu, už se nám to pěkně sjíždí. Bruslaři, kolaři, koloběžkáři, longboardisti, směr, autopalas, Říbská, Brno, Slatina. Už tam razí i Jirka, ale předtím se stavil tam, co je Brno Zlatá loď, za děvčaty na štatl choď, protože Jirko, dneska se dávají nějaký odměny, dávejte pozor, myslím, že můžete urvat ještě stále. Zdarec.
3: Krokohlídka se nachází právě teď na náměstí Svobody, tady pěkně živo, jsme u Zlaté lodi a je tady s námi taky Vladimír Hájek, business developer firmy Heineken, kterého zdravíme. Pěkný den.
4: Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Krokodýl a dovolil bych si všechny pozvat do nejlepší restaurace na Svoboďáku, což je Zlatá loď. Na náš prémiový produkt štatl je to nejlepší dvanáctka na trhu. Přijďte. První tři, kteří dorazí a řeknou heslo, zaží štatl, dostanou dárek zdarma.
3: Přátelé, tak to slyšíte. Heslo zní zažít štatl, takže od této chvíle máte čas dorazit sem a pro první tři je tady dáreček. No a samozřejmě běží tady akce, která je připravená až do večerních hodin. Tak se stavte do Zlaté lodi na Starobrno štatl.
0: Jo, štatlo je Zlatá loď s heslem zažít štatl, hned tam pojď. A my jdeme zažít cyklojízdu, krokodýláci, takže zdravíme do štatlu a přejeme všem, co jste rychlí, užijte si super výhru.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na Oktagon.mma. MMA.com.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Home Alabama, Summer Long, krokodiláci. Pravda, ty teploty nejsou dneska úplně nejvíc letní, ale doufám, že s krokodýlem ta nálada a s tou muzikou je opravdu výborná minuta. A bude 7, budeme hrát na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Aktuálně z Brna.
6: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 7:01 minuta, krokodiláci, cyklojízda, autopalas, Říbská, Brno, Slatina. V 7 startujeme a je to Jirka. A tak si tam pustíme One Way or Another, One Direction, a když u toho Jirka, tak s váma musí být na písničky na přání samozřejmě Peťan.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pozdrav nejenom na Říbskou, všem kolařům a bruslařům. Trošku se nám tam ochlazuje, 13 až 15, Brno, Šepkovice 14, Žďár je na tak necelých 13, sobota zatažená, neděle zatažená, lehce přeháňková, na Moravě teploty 20, maximálně 21, na Vysočině 19 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
10: Dopravu zítra a v neděli zkomplikuje uzavírka Kaštanové ulice. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 s D2. Stavbaři zdemontují podpůrnou skruž. Úsek bude neprostupný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. Ve středu 16. září se na téměř 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhat. Hřbitov v Židenicích dostane nový kabát. Práce budou zahrnovat obnovu cest a opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Projekt by mohl vzniknout příští rok.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, víme, jak to jede, než to bude Racing Days, sobota, neděle na kreditá z autodromu. Lenko.
11: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí roztrhané kolony na několika místech mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na silnici 43 z Brna do Světa vážná doprava mezi Českou a Litvínovkou. A v Brně ve Štefánkově ulici na křižovatce s Kabátníkovou směrem do centra došlo ke zpětu osobního auta z tramvají. Počítejte s omezením provozu. Pro Rádio Krokodýl, Global Asistant, Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Příjemný třeba i racing víkend všem s krokodýlem a hlavně teďka jízdu ze Slatiny na letiště a zpátky, kde budete zažívat samou radost a žádný vrásky. Mimochodem, kolize tam asi nehrozí, bude vás tam prostě tak akorát, je u toho Jirka s krokodýlem a tady je Peťan, jdeme hrát na přání. Dobrý večer na Moravu Vysočinu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: another.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
2: Na cesty zdarec všem s krokodýlem. Mimochodem, Jirka to teďka vede pod dohledem městské policie. Hudební doprovod Rádia Krokodýl. Jedete, bruslíte, bikerosujete, tak jako Michael Kašík z Líšně, tak jeho zdravíme, prej to stíhá dneska. No a jdeme na telefon, první hovor, 603 103 103, kdo tam, dobré večer. Dobrý večer, do Slavkova, jak se máte?
3: Ale jo, docela dobře, tady sice trošku zima, ale ještě už je včera teda.
2: Slibuji, Jaroško, že prej se nám na kousíček vrátí léto, že bude tak někde 24 stupně chvilkama o víkendu, takže buďte v klidu, ještě to není úplně podzim, však stále léto trvá. Co si dáme hezkého zahrát?
3: Dáme si zahrát něco od Guns N' Roses dneska.
2: Dobře, a bude to pro?
4: Pro tebe, pro Alex do Hodonína.
3: Pro Bajkerose Zdeňka Roševkovic, pro oba dva Milany,
4: pro Toma Spíglu.
3: Chtěl bych taky ještě konkrétně tady o Harkovým ve Slavkově, co jim chodím pomáhat do dílny, jestli teda poslouchají, já nevím, jestli poslouchají, protože oni někdy poslouchají, někdy neposlouchají. Tak jestli poslouchají, tak taky pro ně.
4: A pro pána Andělu.
3: No a to bude asi tak všechno.
2: A o Harkovým, pokud neposlouchají, to asi tak 10 lidí vyřídí. Byl do, takže buď úplně v klidu. Krásný večer, krásný víkend, mějte se, ahoj.
3: Taky ahoj.

0: Tak když je takový blbý podzimní počasí, tak musíme do toho dát letní hity Labuš.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Všecky labužníky zdraví Krokodýla Peťan. 7:45, pryč 2 minuty. K tomu Krokodýli jdeme na telefon, je tam někdo věrný. Halo, dobrý večer, co budeme hrát, ahoj.
2: Zdravím tě, Peťulo, z tvé krásné dovolené, úžasná videa, úžasné komentáře, šťastní kluci.
0: Děkujem.
2: Tak vás tady vítám, jsem ráda, že jste si to užili a jak ráda říkáš? Bych touto cestou nechala zahrát písničku I'm John Care pro svou milovanou hvězdičku Dominičku tam do vesmíru, Ivance a Šárce do New Orleans, samozřejmě tobě a celé tvé rodince, prostě i všem lidem, kteří poslouchají rádio Krokodýl, jsou komerťáci, krokodýláci, zbrojováci, prostě všem. Lidičky, mám vás ráda, i když život není jednoduchý. Děkuji pěkně, děkuji moc za vaše skvělé rádio, Peťulo. Ahojky, Velenka.

0: Just Don't Care Now, Shakespeare Sister krokodiláci, nejenom hvězdičce Dominičce, ale všem stolním tenistům taky Velence na Morendu. Krásný večer s krokodýlem při pátku 19.21, voláte si 603 103 103, je to na přání.
1: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Podle vás hraje Krokodýl na Moravě Vysočinu, k Břeclavi, Bojanovicám a i k Hodonínu. Zdraví Petr, kdo je na telefonu právě teď? Halo, dobrý večer.
7: Ahoj Petělko, mě nazdar.
0: No nazdar, Míro, konečně taky zavoláš. Ty čověče, hezký,
7: no, rád taky
0: tě slyším.
7: Já jsem v práci.
0: Já vím, že jsi v práci, to je dobře, prosím tě, to je dobře, to je dobře. Mirečku, jak se máte s Péťou?
7: No, ale máme se dobře, máme tady 7 malých koťátek.
0: A pěkně, no rostomile. Hřejivé.
7: Jenže ta bestie je odložila po třech týdnech, ona se jí bojí, že má cestí na lití jak kráva, aby mohla dojít.
0: A nechce jim dát nacucat mlíčka?
7: No, nechce, protože se jí bojí. Veď.
0: Tak to musíte vyřešit s Péťou. Půjdete pak rozdávat kočičky, Míro, nebo ani ne?
7: Ne.
0: Dobře. Co si dáme zahrát, Miro? OK. Tak to zvládejte, ale zvládejte.
7: Dáme si...
0: See you, Unstoppable.
7: Unstoppable.
0: Dobrá. A budeme to hrát pro tebe, pro Péťu.
7: Pro tebe. Děkuju. Pro rodinu, pro oba dominany. No. Alex, ať se z toho pořádně dostane, že prý nějaká nemocná tohleto.
0: Ano, uzdravuje se, pořád ještě se uzdravuje, taky přijeme brzké, rychle do Tavení samozřejmě, jasně, máváme na Hodonín, no. A pozdravíme Ivanku do Ameriky, kometáky.
7: Taky, Ivanku do Ameriky, no a hlavně pro kometu, že jo.
0: Dobře, děkujeme, kometáci, opatrujte se, krásný víkend, zdarec.
7: Jirka, ať se nezabije na těch lyžích dneska.
0: Jo, na lyžích, ano, přesně, ať se nezabije na lyžích. Díky, zdarec, čau.
7: Čau.

0: Krásný den všem s krokodýlem a teď pozor, nejlepší mamince na světě, Jiřince. Na telefonu maminko, skvělý syn, hasič, můj kamarád Aleš, takže ahoj Aldo, tak prosím tě povídej, jak jste to se sestrou vymysleli pro mamku?
1: Ahoj Peťo, zdravím tě, Aleš Doupek. Chtěli bychom tě se sestrou Vítkou poprosit o hudební pozdrav naší mamince Jiřince Doupkové, která oslavila své 70. narozeniny. Moc jí milujeme za to, co pro nás v životě udělala. Pusiny dále posílají manžel Aleš, Kačka, vnoučata Viktorka, Valentínka, Tereska a Tomášek. Máme jí moc rádi a děkuji ti.
0: Nádhera, Jiřinko, maminko i já z krokodýla srdečně zdravím na rodinnou oslavu. Přeji moře lásky, zdraví, síly a stále dobrou náladu v kruhu rodiny. A protože Polibek určitě teď neletí a nebude jediný, ale od vnoučat jich bude mnoho, tak pouštím k oslavě píseň, která se hodí do všeho toho. Tady jsou Lunetik, máma a celá rodina objímají, gratulují a mamince zpívají, protože jsi nejlepší.

0: Kouzelné víle mamince Jiřince právě teď z krokodýla od syna Aleše, od Jiřinky, od manžela Aleše, od Kačky, Viktorky, Valentinky, Teresky, Tomáška i od krokodýla. Hodně lásky, radosti a ať vás provází síla, Jiřinko. Všechno nejlepší k těm kulatinám. A mimochodem, letos Silvestr, Bobby Centrum, Showhala, Lunetic, Verona, holky a doufám, že si třeba taky uděláte čas a přijdete se pobavit na legendární Silvestr i s Peťanem a s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání, co smutek zahání připravení. Jonas Blue, Perfect Strangers, oblíbená pecka v Prušánkách, kde máme Leonku. Ta samozřejmě zdraví svoji sestřičku, taky šéfovou Ivetku. Těší se moc, jak zažijí další super party a super večer. A když už jsme tady v Hodoníně, tak nám samozřejmě píše Jarda Dobeš. Ahoj Petře, zahraj prosím tě písničku v Rádiu Krokodýl pro tebe, pro Lukáše do Třebíče, do Hodonína, pro Leonu, Davida, Ivetu, Alexandru, Radima, Martina a Dorotku od Jaroslava Dobeše. Přijí krásný víkend. Mimochodem, teď jsem v práci, takže ať to tam jde, ať to krásně pasuje. Jonas Blue, Perfect Stranger, krásný večer všem s krokodýlem.

0: 36 krokodiláci, pecky podle vás, tady je Peťan, hrajeme podle toho, co si objednáváte na 603, 103, 103 a koho tam pak máme teď, zatímco s krokodýlem hrnete tu cyklojízdu na brněnské letiště s Jirkem. Dobrý večer, ahoj.
1: Pozdravení, Peťane.
0: Ano, zdravíčko, rytíři ze Stolové hory, nazdar, nazdar. Co koleno, co kilometry, co nálada na konci leta u tebe?
1: Čověče, koleno dneska dostalo trošku zabra, protože jsem políroval auto a to trvá, to kolem toho člověk nachodí, to je něco.
0: Jasně, ale zase máš to hotový a hned se to blejská a máš dobrý pocit z toho, že jo, šikulka?
1: Přesně tak, a jinak jsem dohlížel na souseda, jak reguluje králíky.
0: Králíky? Kolik jich klepnul soused při té regulaci?
1: Čověče, 8 nebo 9.
0: A kolik jich dostal, co?
1: No, tři kousky.
0: Pěkně, tři kousky. Ale to je pěkně, taková regulace a sousedská výpomoc a štědrost, to se panečku vyplatí teda.
1: Takže bude operace, takzvaně. No.
0: Takže bude králík na smetaně o víkendu u vás, to je jasný.
1: No, něco se dá do mrazu, no.
0: Pro jo. A zahrajeme si, prosím tě, pro koho, Zdeny, řekni.
1: No a dneska to dáme jako prioritu, pošleme písničku Pepičkovi Vašákovi k dnešním narozeninám.
0: Jasně, já už jsem mu gratuloval a hrál, protože Pepiček dneska narozeniny 4-7 slaví, přejem štěstí, zdraví, to je paráda. No a ještě by tak mohl vážit, když si stoupne na váhu, to co říká ten jeho rodný list, a to, když u něj to nemožné, teď se určitě pecá jak svině v Rajhradě, kde nás teďka poslouchá.
1: Ale něco zhodil. No, takže
0: myslím, že tyhle ty kila jako u něho šly dolů, že to je docela dobrý, že to je docela dobrý, jo. Takže ho chválíme. Všecko nejlepší,
1: takže,
0: Pepičku.
1: Takže Pepa nevšenej a po kolona prostě, umíš, chlape, umí.
0: No, umí.
1: Dáme to ještě Zankovi Hlaváčkovi, Hantecákovi, co má od Pepička vše rád, ale Pepičku v mozeček u Žanka vždy boduje, to je jasný. Takže kluci, je s váma sranda, díky. No a stejně jako s Jarčou a Vilhou ze Slavkova a dáme tomu dneska křídla a pozdravíme pána Andělu Pavlíka z Velmezu. Nezapomeneme na super golfisty a celé rodin se to pošlem do Tigrovců z Kulova Utěchova. Takže zdar, jak svině, přeje Zdenek.
0: My děkujeme z Kulova Utěchova, krásný večer do Šepkovic. Zdar, jak svině.
1: Zdar, jak svině, Peťane, čau.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Radio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Letos na podzim by Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti na prvním místě ve městě, a to v Kněnické ulici. Stále není zřejmé, jaká bude v ulici nejvyšší povolená rychlost. V Kohoutovicích v neděli odpoledne nahradí dopravu na frekventované Libušině třídě sousedský prostřený stůl. Nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Ve Sklenicích botanické zahrady přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně dnes začala výstava sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin. Potrvá do 18. září.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Krokovlícka je dneska na náměstí Svobody u Zlaté lodě. Tady se dějí věci. Vladimír Hájek je tady s námi, business developer firmy Heineken, kterého opět zdravíme v našem vysílání. Tak pěkný den.
2: Ještě jednou dobrý den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Připravili jsme si tady pro vás se Zlatou lodí další extra bonusovou happy hour na náš produkt Starobrno Štatl. Přijďte od 8 do 9 a zažijte Štatl.
1: To znamená, co si pod tím představit? Pivko bude levnější?
2: Pivko bude za 49 korun.
1: Tak, krokodiláci, slyšíte to dobře. Zlatá loď od 8 do 9. Zastavte se za námi. Je tady i krokohlídka.
0: Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Fandíme s vámi.
2: Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
1: Fandíme s vámi.
4: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dopravu zítra a v neděli zkomplikuje uzavírka Kaštanové ulice. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 s D2. Stavbaři zdemontují podpůrnou skruž. Úsek bude neprostupný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. Ve středu 16. září se na téměř 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení s více než 30 knih. Do Brna zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhat. Hřbitov v Židenicích dostane nový kabát. Práce budou zahrnovat obnovu cest a opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Projekt by mohl vzniknout příští rok.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

Páteční krokodýlí pelíšek se nám rozjíždí, plný hitu, dobré nálady a věřím, že si to jak se patří užijeme. Před námi skvělý víkend, no i když někde trošku by možná mohl říct uplakaný, ale věřím, že si užijeme s dobrou náladou tady na krokodýlu.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl je s vámi, Jarek přeje hezký poslech. Dneska Denisa slaví svůj svátek, také Denis, dámy a pánové, všechno nejlepší od nás. Užijte, jak si patří tu dnešní noc, krásný poslech dalšího hitu, který vám posíláme v Krokodýlím pelíšku.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Letos na podzim by Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti na prvním místě ve městě, a to v Kněžické ulici. Stále není zřejmé, jaká bude v ulici nejvyšší povolená rychlost. V Kohoutovicích v neděli odpoledne nahradí dopravu na frekventované Libušině třídě sousedský prostřený stůl. Nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Ve Sklenicích botanické zahrady přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně dnes začala výstava sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin. Potrvá do 18. září.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, pohodu, dobrou náladu vám všem. Doufám, že jak se patří, si vychutáváte páteční krokodýlí pelíček. Před námi skvělé hity, které si vychutnáme třeba v barech, hospůdkách a restauracích, kde nás ladíte. A pokud tady v centru města Brna, tak na 103 FM vám hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Připraveni jsme užívat si skvělé hity tady u nás na Krokodýlu, také Dny evropského dědictví, které slavíme 10. a 11. září, tak věřím, že i tu dnešní noc si pěkně užijete a že třeba v rámci Dnů evropského dědictví jste zašli na některou z akcí, která se k tomuto konala. No a my už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dopravu zítra a v neděli zkomplikuje uzavírka Kaštanové ulice. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 s D2. Stavbaři zdemontují podpůrnou skruž. Úsek bude neprostupný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. Ve středu 16. září se na téměř 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhat. Hřbitov v Židenicích dostane nový kabát. Práce budou zahrnovat obnovu cest a opravu obvodové zdi a rozvodů vody. Projekt by mohl vzniknout příští rok.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

Páteční palíšek stále valí dál. Jarek Hemala přeje všechno nejlepší dnešním oslavencům. I vás spousty. Tak dámy a pánové, užívejte si hity, krásnou noc a všem oslavencům další hitovka pro dobrou náladu.

Půl noci nám blíží na vlně Krokodýla, stále skvělé hity, před námi víkend, věřím, že spousty z vás naplánovalo zajímavé věci, budete si to, jak se patří, užívat, užívejte i s Krokodýlem, hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znojmo hledá projektanta, který přemění bývalé lázně na sportovní halu a právě jen tak koukneme teď ve vysílání Krokodýla do Znojma. Ladíme tam samozřejmě Krokodýla na 96,2 FM. Zdravíme. No a příprava nové víceúčelové haly v objektu bývalých městských lázních na náměstí Svobody ve Znojmě postoupila do další fáze. Rada města v týdnu schválila vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, která naváže na již dokončenou architektonickou studii od kanceláře Burian Křivinka. Tak, Znojmáci, těšte se, další krok je tu. Zdravíme na naši znojemskou frekvenci 96,2 FM a přejeme hezký poslech dalších hitů.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit zajtem. Radio Krokodýl.

Chtějí stavět, ale nemají kde. Jihmoravy má zatím nejméně parcel tady u nás v Česku a i to probereme u nás na Krokodýlu. Málo parcel i peněz brzdí dostupnost bydlení na Jižní Moravě. Vyplývá to z průzkumu společnosti, která mapovala situaci ve 109 městech a obcích v kraji. O jeho výsledcích diskutovali i odborníci a politici na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Tak budeme doufat, že situace se u nás zlepší, přejme si to a vám přejeme příjemný poslech Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio.